0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Yeah.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Poslední táborák léta?
7: To jo,
6: ale...

12 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Liberec čekají další dopravní omezení v okolí Jablonecké ulice. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici pokročila k dalším etapám a práce se přesunou i do křižovatek přilehlých ulic. Od soboty do pondělí bude navíc uzavřená část Šaldova náměstí. Od září se pak práce postupně přesunou do dalších úseků Jablonecké. Omezení potrvají až do konce listopadu. Dneska si na severu Čech budeme užívat sluníčka a letních teplot. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni a bude skoro jasno až polojasno.
5: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
7: Ahoj.
6: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
7: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
6: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
7: Na rovinu, já se těším.
6: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně. Weekend, hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů. Krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale to prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku, Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 6:45 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteorologi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě tenhle týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnili třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásí. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak terisák, jo, já pěrdole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju. A kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě? A je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
14: Prázdniny, končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flešky, kufříky
14: vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Mám, já mám řidičák.
18: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
19: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
4: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Padlý strom vás teď může zdržet na Českolipsku. Velký pozor si dávejte v obci Holany, kde už by teď měli být hasiči. Jakmile strom zlikvidují, zase tam projedete plynule.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Davide, musím říct, že poslouchat tady ty zamilované songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna svítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hit Rádiu 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme se byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Mm. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: My vám tady hrajeme jenom vybroušený diamanty. Safír, Ed Sheeran, 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám typovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to víc jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná. Je to teda příběh z 18. století. Zvládla 27 porodů. Narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu, jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibudku, jo.
1: Zase si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je víš, fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Takže... Co to kapesný taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abracadabra, za malou chvíli taky David Guetta, tedy Swims, Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.

0: Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernove-městečko.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Yady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Yady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Yady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na yady.cz.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
8: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
9: Poslední táborák léta?
10: To jo, ale

9 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení teď ráno čeká v Ústí nad Labem. Silničáři pracují ve Všebořické ulici. No a pozor taky na Semilsku, kde se můžete zdržet na hlavním tahu Roprachtice Vysoké nad Jizerou.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: I tohle vám ukrojilo pár minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy svým Stones and I, s vámi Hit Radio, taky Michala David. Hezký ránečku vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo, tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale v Číně, městě pohádek, chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějako brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. Hmm. My také vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá u nás v České republice, že většinou na začátku prosince je třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupeno na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, takže bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her po patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře po patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
5: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
6: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy mu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávali závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Pravidelná technická kontrola Ještědu ukázala aktuální stav opláštění objektu. Horní laminátová část je v dobrém stavu. Horší je spodní kovové opláštění hotelové a restaurační části, do kterého zatéká. Dílčí opravy už podle odborníků nestačí a plášť bude potřeba celkově obnovit. Kraj proto zajistí nejnutnější opravy a zároveň připraví podklady pro generální rekonstrukci celého Ještědu. Na severu Čech bude dneska převážně polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska mezi 24 až 27 stupni.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Čauky mňauky, hezký ráno, 7:02, s vámi Michal Knip a David Jošt.
12: Já teda zvolím konzervativnější variantu, ahoj, dobré ráno.
11: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, tady ty závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče. To jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i po sedmý, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Činasky. Víno. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 10 minut po 7. Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift, dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky. V Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta. Ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou. No, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závisláci, jsi závislá, Davide?
1: Já ne. Já to popravdě odinstaloval kdysi z mobilu a člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně, já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdel. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhé době přidal na Instač nějakou fotku, jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času?
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Džigulína, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: End of Beginning, tohle je Hit Radio, 8:58, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: Je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní, což je dost nepříjemné.
0: Prd tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já jsem jen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsou doma na počítači online minimálně, chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy, ahoj, mám popravdě úplně opačný problém, sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: A taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky, mělky, Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně. A pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval, a od té doby je mi úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích, a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal, mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření, tenkrát, když si dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to do nekouří tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit. A i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet,
0: tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi Zitrádiem. Čumba vamba, další, to za chvíli, a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Halo, Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dosopomlčka.pexeso.cz.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
16: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
18: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči podle našich informací zlikvidovali padlý strom, který brzdil provoz na Českolipsku. Byl u obce Holany. Silnice ve směru na Loubí už by teď měla být zase bez problému průjezdná.
22: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
23: Hit Radio Kontakt.

0: Chumbawamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9:25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový. Víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast Five with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil supervou

0: 7.34 Pokáč na Hit Rádiu.
1: Rychlá pětka.
0: A my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířova. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
2: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
0: Hezký Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
2: Mount Everest.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 3 metry?
2: 300.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
2: Z ovce.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
2: Euro.
0: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
2: Ano.
0: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
2: Příjemně.
0: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijeme trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
2: Díky moc a hezký den všem.
0: Taky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční hit rádio, dobré ráno. S vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirage.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
12: 10 za měsíc?
11: Spíš 12.
12: 12? Vážně, Zuzko?
11: 7378.
12: Za toho velkýho Enyaqa?
11: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
12: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
11: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
13: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Co to zas po pájsku je za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
17: Škola volá. Ale my to nezvedáme.
18: Ještě jeden víkend, pak

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Mostecku. Nehodu máme hlášenou u obce Polerady, kde osobák srazil srnku. A pozor taky u obce Mariánské Račice, kde se taky řeší dopravní nehoda.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Hitrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26-letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Takže ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejný věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčem, co to stojí? 2-3 miliardy taková stíhačka?
1: No zhruba, samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Tyjo, no tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě tě vyluxuj si to tady, máš to tady samý bordel. Víš, jako...
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak si tam jenom nahneš a Kamile! Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš, že se třeba takhle dva piloti na sebe sedal blinker,
0: jo. To třeba přednost prava, jo.
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si? Eva Farná, Mirai, může být 7:52, pojďme na to šampioni, hezké ráno, zítra Rádia.

0: Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně beze srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu, způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Liberec čekají další dopravní omezení v okolí Jablonecké ulice. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici pokročila k dalším etapám a práce se přesunou i do křižovatek přilehlých ulic. Od soboty do pondělí bude navíc uzavřená část Šaldova náměstí. Od září se pak práce postupně přesunou do dalších úseků Jablonecké. Omezení potrvají až do konce listopadu. Dneska si na severu Čech budeme užívat sluníčka a letních teplot. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni a bude skoro jasno až polojasno.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, s vámi Michal a David, ahoj.
12: Čauky mňauky.
11: Čauky mňauky. To se s náma potáhne už každý otvírák asi, co dejve.
12: Asi jo.
11: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky, David?
12: No jasně.
11: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se tě do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle byly Gillies, Hannah Bolin, DNA, 8 hodin, 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: Ale ono opravdu, já když to jako tak vídám okolo sebe, tak ty, když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No
0: tak,
1: jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na nic nepřišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
1: Taky dobrý.
0: Taky dobrý. Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pinkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio. 8:45. Aha, 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
1: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž takž umím hrát.
0: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
1: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu. No, samozřejmě, že to je ideální, jasný. Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
0: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
1: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
0: Jako milion, ne, jako míč, jako ten kulatej. Taky píše Míša. Ahoj, dobré ráno. U nás si děti kroužky vybírají sami. Máme 4 děti a nenutíme je. Spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše. Hlavně 8letá, ta má kroužky 3. Mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, kteří mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo. A teďka víš, ale já prostě hledám kavčo, jo, hele, aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek. Pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
2: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
0: To je hezký, to je milý.
1: Tady kýváme.
0: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
3: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co chtějí v 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
0: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás. My vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
11: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
12: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
13: Centrum Babylon.
14: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
15: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Attention!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Co to zas Popaj skuje za pikle?
22: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
23: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
24: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
25: Domov začíná v kuchyni. Q kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvekuchyně.cz.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor na Mostecku. Uzavírku máme hlášenou v obci Mariánské Radčice, kde podle informací od vás policie šetří nehodu. Jezdí se tam po objízdných trasách.
27: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
28: Hit Radio Kontakt.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
3: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
3: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Chihuahua. Pane bože. 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no ne, jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
3: A nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak si to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaně šampionů, dobré ráno.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: 8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídeně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme. No a samozřejmě se budeme topit i v další parádní muzice. Tohle je Kato John, taky Sia, Cheap Thrills za moment tady na Hit Radio, tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů.

0: u zvířat.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
2: Mikové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
13: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
12: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
14: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
15: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
14: Tak to bude drahota.
15: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
14: Za auto roku? Jako fakt?
15: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
16: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
17: Den plný dobrodružství.
18: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
17: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika Fakci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
18: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
17: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
20: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Tohle je Sia, tohle je Hit Radio, 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora, to je klasika, jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánujou dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku.

0: na Hit Rádiu, 8.56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni. Postarají se o vás moji skvělí kolegové. Muziky mají spoustu. Hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase Zarachova na Tanwald u odbočky na Jablonec nad Jezerou. Budou v pravém pruhu probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně a nohu s plynou sundejte taky na Jablonecku v Železném Brodě v Těpeřské ulici. Dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Náplně hned.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do Česka opět dorazí tropické teploty, ale příliv teplého vzduchu utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už ale měl být spíše beze srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Podzim je pro Čechy stále oblíbenější dobou pro cestování. Řada lidí využívá toto období k odpočinku i kratším výletům. Jaké plány mají Češi letos, zjišťoval průzkum Czech Tourism, jak říká za agenturu Tereza Hofmanová.
11: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam.
0: Prodlužuje totiž návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. Tenisté Jakub Menčík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová ve třech setech.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Na severu Čech se nám aktuálně teploty pohybují mezi 16 a 18 stupni, k tomu převážně jasno nebo polojasno, odpoledne nám taky bude svítit sluníčko a oblačnosti bude přibývat až večer. Denní maxima se dneska dostanou až na 25.
1: Hit Radio Kontakt.
2: začíná čtvrteční dopoledne. Ahoj, ahoj, od mikrofonu už celý sever zdraví Sylvie Válková. Před námi jsou 3 hodinky plný skvělý muziky, takže jestli už jste si stihli dopít ranní kafe a trochu poklábosit s kolegama, můžeme ten den oficiálně odstartovat. Za chvilku proberem, kam vyrazit u nás na severu. Připomenu taky, co se bude dít o víkendu. Nejdřív ale Rimbra.

Adele a Easy On Me doznívá na Hitrádiu Kontakt. Je 11 minut po 9 a my už jsme si rozjeli společný čtvrteční dopoledne. No a protože víkend je prakticky za dveřma, poslední prázdninový víkend, tak já si kamarádi myslím, že byste si zasloužili si ho užít naplno. A asi neexistuje lepší způsob, jak zakončit prázdniny, než na pouti. Na Hlavické pouti v pátek, v sobotu i v neděli budou v Hlavici kolotoče, stánky, živá hudba, potom taky výstava historické techniky, ohňostroj a v neděli odpoledne na hřišti taky fotbalový zápas. Prostě všechno, co potřebujeme k užitýmu víkendu, tady bude. Za mě je Hlavice krásné místo, mně se tady vždycky líbilo. Já jsem sem jezdívala jako fanoušek právě koukat na ty fotbaly se svým oblíbeným týmem z Chotyně, ve kterém hrávala půlka mojí rodiny, takže jo. Já jsem sem jezdila ráda, i přesto, že se tady většinou prohrávalo. Hlavický prostě hrajou dobrý fotbal, no. Proti tomu nelze nic říct. A vsadím klidně boty na to, že i celá Hlavická pouť bude skvělá. Tak doražte a my razíme taky za další muzikou. Na scénu jde skupina Krištof.

0: zprávu na hodinkách 9.22. Jak jste na tom se svým ex? V pohodě? Dokážete se pozdravit, když se potkáte někde na ulici, nebo je to mezi váma stále na ostří nože? Jo, i to se někdy stává. Co je ale důležitý, aby nám tyhle pocity nezasahovaly i do pracovního života, což teda nezvládla jedna policistka z Jižní Karolíny. Ta dostala padáka, protože 166krát lustrovala v systému auto svýho ex. To už jako samozřejmě je nějaký zneužití policejního systému pro osobní účely a člověk by ještě neřekl, kdyby mrkla jednou, dvakrát, ale 166krát, to musela koukat každý den 10krát, ne? A jako, co novýho a zajímavého se tam mohla dozvědět, to je pro mě záhada. Tak bacha na ty ex, jestli se jim chcete nějak pomstit. Já myslím, že se najdou lepší způsoby, než čekovat jejich auto, ale nenavádím, jo? Mrk, mrk.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. šrot@ramš.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Od 2. září na Nově.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
13: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax@auto.eu.
14: Extreme Sale v online shop CZ.
15: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
17: Pak hrnky, flašky, kufříky,
16: vyměním za kuponky.
17: Škola volá!
18: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
19: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Výborné stáčené frizanté.
21: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
20: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

mě hodně baví Banners a Someone to You, velmi pozitivní záležitost, přesně takový jsou při dnešku potřeba. Dneska už máme čtvrtek, jdeme pomalu do finále pracovního týdne a taky se blížíme ke konci letních prázdnin. No jo, v úterý už první školní den, ale nepředbíhejme. Já si myslím, že ze všeho nejdřív je potřeba se s tím létem a prázdninama pořádně rozloučit. Přesně proto si tenhle víkend střihneme summer party. Od pátku do neděle jenom ty nejlepší a nejvybranější letní hity, takže s naším playlistem si budete připadat, jak kdybyste byli rozvalení v hamace, u vody, s drinkem v ruce a s hapačským věncem okolo krku. Takže určitě laďte i o víkendu, my vám budeme dělat ten nejlepší hudební doprovod. Ale abychom nemuseli čekat až do pátku, pojďme si i teď dát malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít. Mám pro vás Ready Song, který se pustil do předělávky extrémně známého hitu z 60. let, a to je California Dreamin'. Tenhle hit oblíkli do novějšího kabátku, dali mu taneční vibe a dodnes je to jeden z těch songů, který je povinný v každém letním playlistu. Tak pojďme rovnou na to, Royal Gigolos a California Dreamin' posílám za váma a víc podobných hitů už zítra po 6. v naší víkendové summer party.

0: Jason, další skvělá pohodovka do vašich uší. I takhle zní čtvrtek na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45. Já doufám, že vám to dneska v práci nebo za volantem hezky utíká. No ale jestli cítíte, že to má ještě rezervy, tak my vám s tím zkusíme samozřejmě maximálně pomoct. Už za malou chvilku pošlu další skvělý hity a skvělý jména. Mezi nima taky Činasky. Hit nejen pro všechny 70-kový ročníky. A potom přidám taky Fort Minor. Nádherný kousek, který určitě velmi dobře znají i fanoušci Linkinů, protože za ním stojí Mike Shinoda. Takže takový je program na následující minuty. Počkejte na to a krásný čtvrtek.
1: Letošní krajské dožínky proběhnou už tuto sobotu v Jilemnici. Nebudou chybět regionální dobroty, folklor ani tradiční dožínkový průvod. Co dalšího krajské dožínky nabídnou a proč je důležité tuhle tradici udržovat? Nejen o tom jsme si povídali s náměstkem hejtmana Jiřím Klápštěm. Vám to na Hit Radio Kontakt prozradíme už ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90.

0: vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
4: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
3: Jak jsou ty trampolíny velké?
4: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
3: Trampolíny placené?
4: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
3: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Eniak?
6: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
6: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
6: Za toho velkýho Eniaka?
5: Za toho velkýho Eniaka. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
6: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
7: Škoda Eniak. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Sítka a před námi rychlej pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Liberecku v krásné Studánce. V Hejnické ulici se srazila 3 osobní auta, nehodu vyšetřuje policie a jeden pruh je neprůjezdný, tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky na Děčínsku za Vysokou Lípou směrem na Šauštejn. Tady i dneska probíhá výstavba chodníků, taky tudy projíždějte opatrně. Na cestách na sebe dávejte pozor a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli také hackři spojovaní s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Ceny zemního plynu v Evropě rychle rostou. Pro domácnosti to může znamenat vyšší účty, pokud dodavatelé zdražení promítnou do svých ceníků. Proto teď může být vhodný čas zvážit fixaci ceny na rok až dva. Co se naopak nevyplatí, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
9: Naopak se nevyplatí nyní tolik fixovat na celé 3 roky, protože situace v Perském zálivu se může uklidnit a pak by ty ceny plynu klesly. A lidé by se pak mohli rvát vlasy na hlavě, že tedy fixovali za příliš vysokou cenu.
8: Ještě stále jsou ceny poměrně nízké, protože obchodníci plyn nakupovali před jejím zvýšením. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšiřování Evropské unie. Kosta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují policisté a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Česko projíždějí fanoušci z Chorvatska.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: V Liberci a v Turnově měříme 19, v Děčíně a v České Lípě 18 a 20 už máme ve Frýdlantu. K tomu na většině území jasno nebo skoro jasno a denní maxima se dostanou na příjemných 25 stupňů.
6: Hit Radio Kontakt.
0: A jedeme dál, krásný čtvrtek, s vámi stále Silvie Válková a společně už si jdeme rozjet 10. dopolední. My se už za malou chvilku koukneme do České Lípy, probereme, co se tady bude dít a v regionu zůstaneme i potom a mrkneme taky na krajské dožinky. K tomu všemu samozřejmě ta nejlepší muzika pro vaše pohodový dopoledne. Tady je Miley Cyrus a její Flowers. Jdeme na to!

0: kurze do roku 2012. To byl hit Dear Darlin a kam vás zase bereme my? To je Česká Lípa. Všichni pivaři z dalekého okolí se můžou zaradovat, protože v České Lípě na vodním hradě Lipí proběhnou už tuhle sobotu pivní slavnosti. Ochutnáte tady pivo z regionálních pivovarů, můžete se přihlásit i do turnaje ve stolním fotbálku nebo do soutěže o nejrychleji vypité pivo. Zabaví se i vaši nejmenší, budou tady dílničky pro děti a taky si pak můžete projít jarmark výrobců, kteří jsou přihlášeni i do letošního ročníku soutěže Regionální českolipský výrobek roku. Takže opravdu skvělá, nádherná akce, kterou si ani my nenecháme ujít. Dorazí sem za váma naše Denisa Janečková s týmem a fanzónou Hitradia Kontakt, tak se za náma taky stopro zastavte. U nás si totiž budete moct odpočinout v lehátkách nebo si zahrát pukec, džengu, šipky a zároveň tady pro vás Déňa bude mít i nějaký ty drobný dárečky. Tak přijďte pokecat, bude to skvělý. Tak, to by byl program na sobotu. Českolipský pivní slavnosti jsou jistota, skvělý zábavy, ale stejně tak je na tom i náš playlist a společnost na příští minuty. Mám pro vás energickou dvojku Ella Henderson a Rudy Mental. To posílám už za chvilku.
1: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je Okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč, Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: nebo ano a No Name, tohle mě nepřestává bavit. Kamarádi, krásný dopoledne. A já vím, že si teď asi budete myslet, že jsem blázen, ale pojďme hodit očkem na Vánoce. Výrobci ozdob totiž oznámili trendy pro letošní rok a barva stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. S ní jsou spojený taky motivy mořských tvorů, takže vlastně stromeček bude vyladěn do léta a dovolený někde u moře. Jako proč ne? Já teda sice dávám už několik let ty samý ozdoby dokola, ale jestli je tady někdo, kdo si bude chtít v zimě připomenout léto, tak vy, kamarádi, klidně už můžete začít pomalu nakupovat. Stejně si myslím, že až z regálu v obchodě zmizí sešity a aktovky, tak se tady rovnou objeví vánoční dekorace. Takže no, už je pomalu čas nakupovat.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
14: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
16: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
18: Výborné stáčené frizanté.
19: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
18: Frizanté z Vínohruška.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Meduza, James Carter a Ellie Dewey s hitem Bad Memories, tomu já říkám povedená party pecka. Bad Memories. My jsme i dneska vaším nejlepším parťákem, který vám krhy záda, v podstatě jsme něco jako ten jeden spolujezdec, který když s váma jede v autě, tak víte, že s ním celou cestu prospíváte, protože vám pouští jednu pecku za druhou. No, to jsme přesně my a o skvělý hity nouze nebude ani teď a potom ani večer po 6. hodině. V tomhle čase si tradičně dáme večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia, takže 100%. Nalaďte. No a já pro vás mám i takhle během dopolka malou ukázku toho, jak to tady bude znít. Dneska pro vás mám fakt jako srdcovku s velkým S. Bude to obrovský rockový hit, který dodnes zůstává jako One Hit Wonder kapely Four Non Blondes, teda jediný hit, který se dostal do celosvětového povědomí a to je pecka What's Up. Takhle přesně zněly devadesátky a takhle bude znít i náš dnešní večerní speciál po 6. hodině. Tak jdeme na to, krásný dopoledne. 25.

0: DJ Lost Frequencies a The Feeling, další skvělá pecka, která nám do toho čtvrtečního dopolka skvěle sedla. Za chvilku už 10:45 a my se rovnou pojďme mrknout do Jilemnice, kde už v sobotu proběhnou krajské dožínky. Víc k tomu pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová, tak předávám slovo.
1: Krajské dožínky bude letos hostit Jilemnice. V sobotu projde městem tradiční dožínkový průvod a dojde i na předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje. Jaký význam dožínky mají a co dalšího se bude dít, dneska prozradí náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Pane náměstku, co pro vás osobně znamenají krajské dožínky a proč je důležité tuhle tradici udržovat?
2: Tak je to tradice, která už sahá přes 20 let a vlastně dobré tradice se mají dodržovat. To znamená, je to vlastně i akce, která slouží k tomu poděkovat. Poděkovat lidem, kteří se tady o půdu, o krajinu, vyrábí kvalitní potraviny a současně, přestože náš kraj je hodně lesnatý, tak je to možnost ukázat, že to zemědělství patří k našemu regionu a je vlastně možností, jak i prezentovat to dobré, co tady vzniká.
1: Co letos návštěvníky v Jilemnici čeká? Na co byste je pozval?
2: Ty dožínky se vlastně konají 29.

0: Red, což jsou výborní muzikanti a všechny zvu tyto koncerty, které budou opravdu kvalitní a myslím si, že té akci dají takový zase jiný šmrnc a trochu ji posunou dále. A současně bude možné využít pláček, který dopraví návštěvníky z centra města Jilemnice do Agroilmu, což je zemědělské družstvo, které mimo jiné produkuje mléko, a bude možné nahlédnout pod pokličku, jak vlastně to mléko vzniká. To znamená, je tam den otevřených dveří na té farmě, takže každý návštěvník, který má zájem, se může podívat, jak reálně vznikají potraviny.
1: Součástí dožínek bude také předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje. Proč je důležité podporovat právě místní producenty?
0: Tak místní producenti potravin jsou vlastně kořením našeho regionu a určitě je dobré připomínat a ukazovat, co tady vlastně dobrého a kvalitního vzniká. Ta soutěž výrobek roku má velkou tradici a je přesně cíle na to ukázat na kvalitní výrobce, kteří věci nešidí, dělají poctivě, a současně je to i možnost pro klienty, pro zákazníky vidět, co tady vzniká, co se reálně tvoří, a i ochutnat, co se reálně tady produkuje.
1: Tolik Jiří Klápště o letošních krajských dožínkách, které proběhnou už tuhle sobotu v Jilemnici. Tak dorazte. Pane náměstku, díky za rozhovor a nashledanou.
0: Velice děkuji a všechny zvu ještě jednou na krajské dožínky do Jilemnice 29.8. od 9 hodin. Krásný den.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her po patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře po patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
6: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
7: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na

0: Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Už je tady skoro 11. hodina, pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči, pozor, dejte mezi Frýdlantem a hraničním přechodem s Polskem. Před Kunraticemi havarovala dvě osobní auta a místem aktuálně projedete s opatrností jedním pruhem, tak bacha na to. A nohu z plynu sundejte taky na Děčínsku v Krásné Lípě, bouralo se i na Křimickém náměstí, kde se teď můžete i krátce zdržet. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
3: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
2: Tak to bude drahota.
3: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
2: Za Autoroku? Jako fakt?
3: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
4: Škoda L-Rock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
6: Mikové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
12: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby přetrvává nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Po více než dvou letech mizí ze sloupu nejsvětější trojice v Olomouci lešení. Lidé tak poprvé uvidí výsledek rozsáhlého restaurování památky UNESCO. Co se změnilo a jaké práce je ještě potřeba udělat, řekne mluvčí města Jan Horejš.
13: Dříve tmavý pískovec dnes opět září světlou barvou a také zlacená sousoší ukazují, jak restaurování víc než 30 metrů vysoký sloup vrátilo do plné krásy. Práce akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala však ještě nekončí. Čekají ho například práce v prostoru kaple, na balustrádě a schodišťových stupních.
12: Následně přijde na řadu také oprava osvětlení v okolí sloupu. Ředitel americké CIA tento týden v Moskvě varoval ruské představitele před útoky na země NATO, jmenovitě pobaltské státy Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Šéf CIA rovněž využil mimořádnou a neohlášenou návštěvu ruské metropole k tomu, aby Rusko přiměl omezit jeho podporu Iránu. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznaní hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sobová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce.
14: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Na severu Čech se nám teploty aktuálně pohybují mezi 20 a 22 stupni, k tomu na většině území slunečno a oblačnost dneska dorazí, ale až v noci. Denní maxima se nám dneska vyšplhají na 25.
10: Hit Radio Kontakt.
0: A jdeme do třetí třetiny našeho společného dopoledního rozjezdu. Silvie Válková stále s vámi, přeju krásný čtvrtek všem a taky rovnou můžu slíbit, že i 11. dopolední budeme mít nabitou. Proberem, jak si u nás můžete vyhrát lístky na Hrady a pánové, vy si už klidně pomalu nažavte telefony, proberem totiž ty nejhorší ženské zlozvyky. Nejdřív ale hity, tady je Bruno Mars.

Klasika a blízko, jakmile hraje v našem playlistu tohle, tak já si tady ve studiu dávám volume na max. A jestli to máte stejně a taky vám teď hulákáme na celý kancel, kamarádi, ještě si nás chvilku nechte nahlas, protože mám pro vás důležitý info. A sice, že i dneska si tady přímo v éteru zahrajeme o dva volňásky na festiák Hrady.cz. Ten bude už tenhle víkend, v pátek a v sobotu na Bezdězu a Hit Radio Kontakt nejenom, že tam bude s váma, ale my vás tam vezmeme sebou. Tak jak si ty lístky vyhrát? Velmi ráda připomenu, kamarádi, nalaďte Hit Radio Kontakt i během odpoledne, někdy mezi 3. a 6. Někoho z vás naše Denisa Janečková vezme přímo do éteru, pustí vám písničku upravenou umělou inteligencí a vy, když poznáte interpreta a název songu, lupeny jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Mimochodem, malá nápověda ode mě, ten song bude od někoho, kdo na Hradech vystoupí, jo? Takže pečlivě nastudovat line-up a ona to půjde. Déňa vám v případě nouze dá taky nějaký ty nápovědy, takže se ničeho nebojte, pojďte do toho a vyhrajte si pro sebe a svého parťáka, partnera, partnerku nebo rodiče lístky na Hrady. Fakt to stojí za to, protože Hrady, to je srdeční záležitost, bude to skvělý zážitek.

0: Na malou chvilku jsme taky zvolnili tempo. Tohle byl Tom Odell a Another Love. Vyladíte Hit Radio Kontakt. Krásný dopoledne. A já tady mám jeden restíček. V úterý jsme tady řešili nejhorší mužské zlozvyky. A aby to bylo fér, karta se obrací a dneska budou mít šanci si postěžovat taky pánové na naše ženské nejhorší zlozvyky. Tak kluci, pojďte do toho, napište, čím vás vytáčí vaše partnerka a nebojte, opět to necháme anonymní, ale rozdělíme si to demograficky podle měst. Tak rovnou i připište, odkud jste, ať si to hezky zanalyzujeme. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A k tomu už za chvilku posílám další hity. Staví se třeba i Anastasia, tak zůstaňte s náma a krásný čtvrtek. Hit
2: Radio. Česká Lípa se pouští do projektů, se kterými dlouhé roky nešlo hnout. Překážkou byly především složité majetkové vztahy. Některá místa už se podařilo získat a proměnit, další přijdou na řadu. Co všechno se v České Lípě změní, prozradí starostka Jitka Wolfová v pátečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 miliony 299 tisíc korun, byt 3 plus 1 v Orlové Lutyni za 2 miliony 249 tisíc, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 miliony 999 990 korun, byt 4 plus 1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 milionů 338 tisíc a garáž v Chebu za 496 tisíc 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
12: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady.hlavatý.cz.
13: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
14: Centrum Babylon.
15: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
16: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
17: Je, schořela mi kulma.
18: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar.
20: Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
21: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
22: Výborné stáčené frizanté.
23: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
22: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
24: Hit Radio. Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Side Alone a ikonický chrapláček Anastasia. Tohle nejde nemilovat. Na hodinkách 5 minut po 11:30 a my jsme si tady spolu dneska otevřeli téma nejhorších ženských zlozvyků. Opět stejně jako u mužských zlozvyků, to necháme anonymní, aby pánové neměli pak doma tichou domácnost, ale prozradíme aspoň město. Tak co vytáčí liberecký kluky? Nejvíc mě štve, když manželce trvá 3 pracovní dny, než se namaluje a oblékne. Mám pocit, že čekám věčně. Prostě se chceme líbit, no? Co jako? Já na tom nevidím vůbec nic špatného. Dál vytáčí mě ozdobné polštářky na posteli, které musím každý večer sundávat a ráno opět vrátit na místo. Nechápu význam. Tak tady já teda musím výjimečně souhlasit. Polštář, který je jenom na ozdobu a neplní vlastně ani tu funkci polštáře, je za mě zbytečný, takže ano, tady přikivuju. Teď jdeme do Jablonce. Jablonečáky vytáčí zase tyhle naše zlozvyky. Vlasy všude, skříň plná oblečení, ale stejně nemá co na sebe a když se pohádáme, vytáhne argument z roku 2019. No, já myslím, že jablonečtí pánové můžou být jenom rádi, že to dneska anonymní zpověď. Tak ty vlasy, to asi jako chápu, nás ženy taky pak vytáčí, když je umyvadlo po vašem holení plný vousu, takže tady jsme si, řekla bych, kvit. No a na závěr pár zpráv z Osečný, Hejnic a Jiříkova. Šíleně dlouhé nákupy. Nechá mě 20 minut vybírat film, všechny odmítne a nakonec skončíme u přátel, který jsme viděli milionkrát. A na závěr nic mi není, i když jí viditelně něco je. Tak ta poslední zpráva byla trochu bolestivá, trefa do černého. Já prostě nevím, proč to tak máme, ale normálně se kolikrát i přistihnu, že když se třeba já ptám partnera, co se děje a on odpoví nic, nic mi není, tak můj ženský mozek to prostě nedokáže pobrat, jo, že se fakt nic neděje. Za mě je tahle věta prostě ekvivalentem věty děje se všechno, jen se zeptej jinak a vyzvídej, jak ti nic neřeknu. No, jsme trošku herečky, no, přiznávám. No tak pánové, díky za všechny zprávy, třeba se vám i teď jako trochu ulevilo, když jste to pustili ven a já myslím, že můžem zase trochu popojet. Tady je Rihanna, krásný dopoledne. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: novinkou od Patrika Malého a Sebastiana jsme se dostali až k samotnému závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že ladíte Hit Radio Kontakt i během dneška. Já doufám, že jsme vám ten čtvrtek aspoň trochu zlepšili a snažit se o to samozřejmě budeme i dál. Za malou chvilku po 12. hodině začínají srdcovky, 5 skvělých hitů, na který jste už možná trochu zapomněli, ale my vám je připomeneme. Zazní třeba Madonna, Lenny Kravitz nebo Caught in the Act, takže o skvělou společnost je postaráno, určitě na to počkejte. No a do té doby budou ode mě ještě třeba Imagine Dragons, Raye nebo Timbaland a Katy Perry, tak se mějte krásně, zvládněte i tu druhou půlku dne a slyšíme se zase zítra v 9, kdy si rozjedeme páteční dopolko. Těším se na to, čau čau.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny.

0: Platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Den plný dobrodružství.
15: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
14: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika fakci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
15: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
14: Dětský den ve ve Sci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Liberecku mezi Frýdlantem a hraničním přechodem s Polskem. Před Kunraticemi bourala dvě osobní auta, projedete s opatrností jedním pruhem. A v České Lípě v Děčínské ulici zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu, ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše bez srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf Asociace autoškol Aleš Hořčička.
10: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
9: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
2: Vlak z Liberce do Prahy za 69 minut dostal zelenou. Správa železnic potvrdila ekonomickou efektivitu varianty, která počítá s cestou mezi oběma městy a zahájila projekt přípravu. Do konce letošního roku chce vypsat první výběrové řízení na projektanta. Nová trať by měla mít význam i pro další části regionu, jako je třeba Českolipsko.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Na Liberecku bude dnes po většinu dne převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12. S vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act. Ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday. Tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no a asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio Kontakt.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodanceu. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. Co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is Everywhere.

0: Taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta, jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že Summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a Summer is crazy. Jdem na to.

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že je chcete pořád. No a jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab in my head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: lži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Den plný dobrodružství.
9: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
8: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika v akci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
9: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
8: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Annex SRO, www.autoannex.cz.
13: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Výborné stáčené frizanté.
16: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
15: Frizanté z Vínohruška. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co ti čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
6: Takže nevěsto, nabíj telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
7: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka. Jdem na to.

0: Play, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den. Jo, 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no, no dejte si banán, že jo. Němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Samfeld a Jonas Blue.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirář.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
7: Michové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jako mi dojímá.

0: Hvězdná porota.
1: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
0: Superstar. Od 2. září na Nově.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon, teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Českolipsku, na místní silnici v Peheli, směrem od Častolovic, dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce. Stejný problém máme na Jablonecku v Železném Brodě, v Těpeské ulici, i tam dejte pozor na olejovou skvrnu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
13: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporyjích, a třech přejezdech ve Středočeském kraji, a to v se nad Labem a Velemi.
0: Příští rok pak plánuje Správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
1: Do hotelu a restaurace na Ještědu teče, odhalila to kontrola opláštění budovy. Zatímco horní laminátová část pláště unikátní budovy je podle zjištění odborníků v dobrém stavu, kovové opláštění v nižších patrech je narušené. Liberecký kraj tak připravuje generální rekonstrukci budovy. 7 let stará studie odhadla náklady na 400 milionů.
14: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Na severu Čech bude dnes po většinu dne převážně polojasno. Přechodně může být i více oblačnosti. Teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull.
15: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Madcon a Begin, posloucháte Hit Radio. Máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět. Jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno. Je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas. Jo, abyste mu dali vědět, že tam jste. Dřív, než na něj šlápnete. Moaneskin Doushi, právě teď.

0: Harry Styles As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankartu Easy až na 10 tisíc korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tankartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
8: Mirá,
7: Rybičky, Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
8: Migové,
7: Harley,
8: Xindu X,
7: Tomáš Klus.
8: Jdeme na Hrady.
7: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
19: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Výborné stáčené frizanté.
1: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
0: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc? Se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. Třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Ať trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: Fly Money a Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, ne, ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo, jo. 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není loajalita, ale dost pravděpodobně stockholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
7: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce Ontex.cz.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
10: S profesorem v kabinetu.

0: Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
7: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
9: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Děčínsku v úseku mezi Chřibskou a Rybništěm. Probíhá tam oprava povrchu vozovky a provoz je tam řízen kyvadlově. A ještě Českolipsko na místní silnici v Pihali směrem od Častolovic. Pozor na olejovou skvrnu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. Biska to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
5: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečení ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
4: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
6: Až 700 fotbalových fanoušků přijede dnes do Jablonce nad Nisou podpořit tým Rangers Glasgow. Odveta playoff konferenční ligy může být podle policie velmi riziková. Na dění na střelnici i v okolí budou dohlížet policisté ze tří krajů, včetně pořádkové a dopravní policie, kriminalistů i psovodů. Zahraniční fandové se sejdou na Mírovém náměstí.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Na Liberecku bude dnes po většinu dne převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia.
8: Já musím na chvilku od toho počasí, prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
4: Já ne.
8: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová, no a další kopa fantastických hitů. A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, ano, tohle byly The Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A zatímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by se zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777 937 777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka. Chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního. Držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy? No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. Většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy, to bývá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru. Je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča. Já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra. Jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý 2 měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové. Nestejte se, užijte si to. A pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald. Zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
11: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady @hlavatý.cz.
12: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
13: Centrum Babylon.
14: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
15: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
16: Den plný dobrodružství.
17: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
16: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika v akci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
17: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
16: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
20: udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
21: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
22: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
23: Výborné stáčené frizanté.
24: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
23: Frizanté z Víno Hruška.
25: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
26: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
27: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
28: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
25: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. A s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo. Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělá jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo, to nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle. Měl bys plavat, měl bys plavat,
1: měl bys plavat. Jo? Tak jo, tak si to užijte. Yeah,

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Dneska máme takzvaný den, proč ne? Just Because Day, tak se v originále nazývá dnešní den, a tak si dneska kupte něco, protože nad tím už dlouho přemýšlíte, a nebo naopak udělejte někomu radost, protože proč ne? Právě takhle to dneska bude znít a v tom se ponese i dnešní odpolední show. Těším se na vás ve tři.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her po patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře po patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
13: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
16: 10 za měsíc?
15: Spíš 12.
16: 12? Vážně, Zuzko?
15: 7378.
16: Za toho velkýho Enyaqa?
15: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
16: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
15: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
17: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na Semelsku mezi Vyskeří a Drahoňovicemi. Havaroval tady motorkář. Místem nehody projedete Kyvadlově a v Jablonci v Revoluční ulici došlo ke střetu osobáku s vlakem. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
9: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
8: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
15: Je 15 hodin a jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou dnes po společném jednání podpořili proces rozšíření Evropské unie. Český předseda vlády na tiskové konferenci v Praze zopakoval, že doufá, že Černá Hora přistoupí v roce 2028. Kosta označil proces rozšíření za geopolitickou prioritu. Vedle zemí západního Balkánu připomněl i Moldavsko nebo Ukrajinu. Ze Španělska přichází neobvyklá zpráva. Zloději tam ukradli část jednoho z nejcennějších evropských pokladů z doby bronzové, z takzvaného pokladu z Vileny. Zmizely zlaté artefakty. Ty byly objeveny na jihovýchodě země v regionu Valencie. Zatím není jasné, kolik předmětů pachatelé odnesli. Případem se zabývá policie. Při povodni v Číně a Nepálu zahynulo nejméně 353 lidí. Uvedla to dnes podle agentury AP nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných. Mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. No a moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. Naopak v ženách jdou dál obě Češky Lucie Hlaváčková i Karolina Křenková.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Aktuální teploty u nás na severu okolo 26 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 28. Máme polojasno, místy i jasno, takhle nám to dnes vydrží až do večera.
13: Hit Radio Kontakt.
0: Startuje odpolední show, s vámi už je Denisa Janečková a nás čeká společný čtvrtek. Samozřejmě toho tady máme spoustu, mám pro vás další lupeny na Hrady.cz, který už zítra startují tady u nás na Bezdězu, já už se neskutečně těším a těším se i na vás, až se s váma dneska spojím. Takže buďte v obraze, ale teď už vám posílám společnost Avicii, Hello Black a Wake Me Up.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Shakira a její Zoo nám otevřelo společný odpoledne. Dneska máme den, proč ne? Přímo v překladu je to Just Because Day. To znamená, že dneska si můžete dopřát naprosto cokoliv a nemusíte se vůbec obhajovat, nemusíte si nic obhajovat, můžete si koupit něco třeba, co už dlouho máte na svém seznamu, že byste si přáli, protože proč ne? Takových dnů za mě by mělo být v roce mnohem víc než jenom jeden a ten konkrétní 27. srpna. Každopádně vyražte si prostě něco koupit, protože přesně, proč ne? Schválně mi dejte vědět, nad čím už takhle dlouho přemýšlíte a co si třeba dneska po práci vyrazíte koupit. Číslo znáte 606 825 404 a my si jdeme užít mezi tím další hity, protože právě teď je před námi Rose a Bruno Mars.

0: JC Stewart a Scars na Hit Radio Kontakt. Takovýhle pohodový hity my tady prostě umíme. Přichystejte si telefony, protože budete volat na číslo 48 512 12 12 už za malou chvilku z důvodu toho, že si můžete odníst lupeny na hrady.cz. Ty startují už zítra, takže je to takový last minute, ale věřím, že někomu to ještě 100% udělá radost. Takže za malou chvíli budeme soutěžit, vy budete opět poznávat upravený hit a jsem zvědavá, jestli to dneska opět dopadne dobře. Každopádně vám samozřejmě držím pěsti a zatím posílám Evu Farnou a jí neříkej, co má se stát.
1: Česká Lípa se pouští do projektů, se kterými dlouhé roky nešlo hnout. Překážkou byly především složité majetkové vztahy. Některá místa už se podařilo získat a proměnit, další přijdou na řadu. Co všechno se v České Lípě změní, prozradí starostka Jitka Wolfová v pátečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Den plný dobrodružství.
10: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
9: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
10: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
9: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
11: Co to zas Popaj skuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
15: pak hrnky, flašky, kufříky,
14: vyměním za kuponky, škola volá.
16: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
18: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
19: Nisa Liberec. na dotek dětské radosti.
20: Výborné stáčené frizanté.
21: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
20: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Timbaland a taky One Republic. Apologize doznívá éterem Hitrády a Kontakt krátce před půl čtvrtou. A vy máte teď možnost volat sem k nám. Číslo znáte, 48 512 12 12. Ani jsem to nestihla dopovědět a už koukám, že nám to tady zvoní. Takže, halo, halo, kdo se nám dovolal?
1: Ahoj, ahoj, Petr.
0: Ahoj, Petře. Jdeš s námi soutěžit, koukám, první část, tu důležitou, máš za sebou, a to dovolat se. Na tu druhou, seš ready poznávat nějaký song, který je trošku přetvořený?
1: Tak,
0: na jakou kapelu se nejvíc těšíš na Hrady?
1: Na Xindl.
0: Ještě jednou
1: na Xindla.
0: Na Xindla. Tak Xindla už jsme tady taky měli jednou, takže předpokládám, že tento asi nebude, ale zkusíme to, jo? Tak pouštím.

0: to, vole.
1: Tak co?
2: To trošku těší.
1: Hele, můžu ti dát tady nápovědu, jo?
2: Ano.
1: Tohleto je kapela, která se skládá z více členů a hrají pop. Dalo by se říct, že to jsou takový docela i komedianti na tom pódiu.
2: Tam je víc, no. Nápověda ještě nějaká?
1: Ještě nějaká nápověda. Jo, tak přemýšlím, jakou bych ti mohla dát nápovědu a... Macháček?
2: Jo, MiG 21.
1: MiG 21 to jsou, song bys uhodnul?
2: Ne, právě.
1: Byl to song, chci ti říct, a tohle to bylo přetvořený, byl to rockovej cover tady na tenhle song, takže bylo to trošku těžší, než byly ty předchozí, ale Migi si uhodnul a to nám stačí. Takže, Peťo, ty vyhráváš, s kým vyrazíš na Hrady?
2: No, ještě nevím.
1: A takhle den předem se to dozvědět, to je dobrý, co?
2: No jasné.
1: Zařídí ti volno v práci, nebo zařídíš si ho ty?
2: Ano.
1: Tak pecka, tak se uvidíme, těším se na to, ještě mi chvilku zůstaň na telefonu.
2: Ano, díky.
1: Měj se zatím. A vy stále ještě máte možnost, zítra budeme na úplně last minute soutěžit.

0: Espresso macchiato.
1: Naprosto ideální čas na to dát si nějakou tu kávu, ještě když vám k tomu hraje Tommy Cash, to je prostě ideální. Máme krátce před 3:15, vyladíte Hit Radio Kontakt a takovýhle skvělý hity vám i připomínají, že byste měli zapnout ten kávovar a pěkně ho nahřát, aby se vám ta káva udělala pěkně čerstvá, pěkně dobrá, anebo si ji kupte, protože proč ne? Za chvíli budeme řešit odpovědi vás, co si dneska třeba kupujete, a nebo co budete dělat, protože proč ne, máme na to den. Laďte i dál a za chvíli si užijeme společně Srl nebo Kamrad.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
2: Billa. To dobré začíná u nás.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. šrot@ramš.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
13: Náplně hned.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.

0: 1,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

15:50, ladíte Hit Radio Kontakt, kamarád a Beeman. Já tak strašně ráda si píšu s vámi na WhatsAppu. Napsala mi Eliška, dokonce mi poslala i fotku s její kolegyní, co jsem pochopila z ostatních zpráv, že vyrazili na kávu takhle po práci, protože proč ne? Zákoutí tohodle celého kávového dýchánku je právě to, že seděli spolu v kanceláři, už věděli, že už končí pracovní doba a že vyráží směr domů, ale podívali se na sebe a řekli si, půjdem na kafe? Proč ne? Půjdem. Tohle je nádherný. Využijte toho taky dneska, protože dneska je právě ten den, proč ne? Just because day, takže toho využijte naplno, kupte si něco pěkného, běžte na kávu, kupte si nějakou dobrotu, nebo klidně objednejte večeři, protože proč ne? Strašně se mi to líbí. Tohle budu využívat častěji, vy určitě taky, a já vám posílám Five and Queen a We Will Rock You.

0: Ride a pořádná pecka, na kterou jsme si mohli pěkně i odtančit směrem domů z práce. Jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, pozor v Liberci v Kavkazské ulici, burla dvě osobní auta, tady počítejte s omezením a pozor za Mimoní směrem na Ralsko, havarovala taky dvě osobní auta, vozovka aktuálně průjezdná Kyvadlově, myslete na to. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Lepší burčák z jižní Moravy.
7: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
6: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
8: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy v 16 hodin. Do Česka míří studená fronta a společně s ní i silné bouřky. Očekávat je můžeme zejména v Čechách v pátek a v noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Hrozit budou především silné nárazy větru a přívalové srážky, tak s tím počítejte. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli rovněž hackři spojování s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví na začátku září Grónsko. Přicestuje tam společně s komisařem pro mezinárodní partnerství Josefem Sikelou. Cesta se uskuteční 6. a 7. září. Šéfka unijní exekutivy podepíše deklaraci o bezpečnosti a spolupráci mezi Evropskou unií a právě Grónskem. No a kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa v finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál pak dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů.
13: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Teploty na severu se nám drží okolo tý 25, denní maxima se dneska šplhají až na 27 stupňů. Máme skoro jasno, místy polojasno až jasno, kdy nám to takhle vydrží dneska do večera.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračujeme v odpolední show, s vámi je Denisa Janečková a na začátek Michael Schalt, Rehab a Waterfall.

M a taky Man on the Moon. Féteru Hit Rádia Kontakt krátce po 16. hodině. Kamarádi, nebude dlouho trvat a v obchodech se budou objevovat stromečky, vánoční výzdoby, budou se prodávat ozdoby a podobně. Možná jste někdo takovej člověk, který si plánuje už takhle dopředu, jakou barvu letos zvolí stromečku, pokud teda nestojíte u té klasiky, kterou máte každoročně. A pokud vás zajímají trendy, letošní barva stromečku v Česku má být oceánově modrá. A když jsem viděla různý návrhy toho, jak by to mělo vypadat, byly tam dokonce i mušle, mumedúzy a podobně. Já si říkám, můžeme ještě víc naznačit to, že bychom fakt chtěli to moře i tady u nás v Česku. Takže pokud náhodou jedete z trendy, tak oceánově modrá je to letos. Nakupte, klidně si tam dejte mušle, co jste pozbírali třeba někde ve Španělsku u moře, protože i to se počítá. Já věřím, že letošní Vánoce budou trošku exotický. Cry for you a September, právě teď.

0: Self-Aware právě teď doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt. Já doufám, že vy si užíváte tohle krásné počasí, který nám dorazilo a který by se mělo ještě udržet minimálně během zítřka, ale potom už k večeru a v noci na sobotu to bude rachot, protože mají dorazit bouřky, mají dorazit taky přehánky a déšť a bouřky mají být velice silné a dokonce varují i před tornádem, což není taková sranda. Takže ať už budete kdekoliv, doufám, že budete v bezpečí a že tohleto zase uvidíme, že to byla jenom nějaká fáma, která se nakonec nekonala. Věřím v to. Každopádně my už jdeme na další hity. Těma si totiž zlepšíme to odpoledne ještě o něco víc. Před námi Mal Smith.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirář,
4: Rybičky, Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
5: Mikové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
18: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
19: Výborné stáčené frizanté.
20: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
19: Frizanté z Vínohruška.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Gang a taky tahle skvělá skladba tady u nás Petru Hitráde a Kontakt, která má do sebe snad úplně všechno. Jsou tam emoce, je tam úplně všechno. Ale my si teďko pojďme zabrouzdat trošku k hiphopu. A to konkrétně k první české hiphopové skupině, která vydala song Vodopády v roce 99. Ano, Chaos a taky Vodopády. Kdo jste se necítil starší doteď, tak myslím si, že teďko už možná se trošku cítíte. Každopádně stále i přesto, že už je to 27 let stará skladba, je to prostě skvělý. Je to pecka, kterou si tady vždycky rádi připomeneme, takže ať už teďko řídíte, jedete, někde parkujete u parkoviště, nebo jste právě dali a nastartovali auto, nákup do auta, tak si to pojďte užít.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Ray Dalton a Blood Running, krátce před 4:45. My si užíváme společně odpoledne, doufám, že si ho užíváte třeba i někde na procházce nebo ještě stále na terasce, pokud jsou ještě nějaká otevřené a nějakou jste ještě chytli, protože to počasí dneska vyloženě hřeje. A hřát vás budou i dál hity na Hit Radio Kontakt, kdy přichystaná je třeba trojice David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu.

Beginning, Fetro Hitrádia Kontakt. Máme tady nový průzkum, kdy 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na které by nejraději chodili oni sami. A říkám si, to je takový přesně ten klasický moment. Na klavír nikdo nedal, takže prostě budeš hrát ty. I kdyby ses u toho měl, a vy víte co. Jenže dítě chce třeba jiný kroužek, chce hrát Minecraft, chce sedět doma u počítače, nebo třeba chce právě na fotbal a ne na nějaký tyhle ty hudební nástroje. To už je potom na úvaze rodičů, zda k tomu se přikloní a řeknou, a možná má moje dítě svoje vlastní hlavu, a nechce dělat to samé, to, co jsem chtěl dělat já. Tak jako tak, kamarádi, zeptejte se svých dětí, co by chtěli dělat, protože věřte mi, že u toho vy vždycky vydrží líp, když je to bude bavit. Takže to je taková malá rada pro vás. Teď už Blink-182 a taky I Miss You.

0: Jack Jones a Callum Scott, taky Whistle v éteru Hit Rádia Kontakt. Odbyla nám 17. hodina a to je čas, kdy společně pojďme mrknout, jak to u nás jezdí. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor za Mimoní směrem na Ralsko. Havaroval motorkář a došlo tady ke zranění. S opatrností projíždíte Kivadlově. A pozor na Děčínsku za Vilémovem směrem na Dolní Poustevnu se srazila dvě osobní auta. Vozovka je průjezdná Kivadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
6: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Hezké čtvrteční odpoledne, jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Učitelů v základních školách za posledních 10 let přibývalo rychleji než dětí. Jejich počet vzrostl o 27%, zatímco žáků přibylo asi o 14%. Zároveň stárnou učitelské sbory. Podíl pedagogů ve věku 60 let a více se za 10 let zvýšil z 6,8% na 15%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Neobvyklý jev zasáhl Středozemní moře u španělské Malágy. Teplota vody tam během jediného týdne klesla téměř o 13 stupňů. Z více než 28 stupňů se ochladila pod 16 stupňů. To je nejnižší srpnová hodnota za dobu měření. Za prudkým ochlazením stojí tzv. Upwelling, při kterém se k hladině dostává studenější voda z větších hloubek. Zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedli to dnes tiskové agentury s odvoláním na srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády se odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, již se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle agentury AFP zemřel ve vězenské nemocnici a to poté, co v posledních měsících prodělal hned několik mrtvic. A závěrem sport. Fotbalová Sparta musí kvůli pronesení a použití pyrotechniky fanoušky v domácím utkání čtvrtého kola první ligy s Teplicemi zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o tom rozhodla na dnešním zasedání.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Zítra na severu bude polojasno až oblačno, později odpoledne se bude zatahovat, k večeru už počítáme ale s přehánkami nebo taky bouřkami, které ojediněle budou i silné. Nejvyšší teploty se vyšplhají až na 30 stupňů Celsia, během večera potom ale budou klesat a to až k osmičce.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračujeme v odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková a právě teď před námi kousek Subamela Rádia.

Bibi Rexa, Faithless a New Religion. V éteru Hit Rádia Kontakt, krátce po 17. hodině. A pokud hledáte recept na to, jak být šťastný a spokojený, tak podle vědců stačí vstávat brzy. Protože to funguje, stačí vylézt z postele tak, ať máte třeba ještě hodinu jenom pro sebe. To znamená, že si ráno v klidu vypijete kafe, dámy se třeba namalují, upraví si vlasy, hodíte si třeba ráno sprchu nebo cokoliv a to vám má zlepšit celý den a tím máte být potom v životě šťastnější a spokojenější. Já se přiznám, že teda jsem spíš ranní ptáče než noční sova, protože dřív jsem byla noční sova, ale postupem času, čím jsem starší, tak vstávám dřív a dřív a vůbec mi to nevadí, přestože někdy samozřejmě mám k tomu spoustu řečí, ale zároveň on ten den potom opravdu vypadá líp. Takže pokud náhodou jste to neskoušeli, tak to zkuste, třeba aspoň týden v kuse to zvládnem a uvidíte, že tam bude nějaká změna. Teď už ale Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Tenhle song mě úplně dodává takovou motivaci a energii k tomu běhat nějaký tempa. Má to prostě ten rytmus a úplně bych do toho běžela, takže pokud náhodou právě teď se přemlouváte k tomu, jestli půjdete dneska běhat nebo nepůjdete, tak tohle doufám, že vás zvedlo a že už vyrážíte, nasazujete boty, zvážete tkaničky a hold, máte už svůj trasu, kam poběžíte. Tak jako tak, berte sebou Hit Radio Kontakt, protože i za chvíli vám budeme posílat skvělý hity, jako třeba Linkin Park, What I've Done, nebo See You a její Gimme Love. Tak buďte s námi.
1: Česká Lípa se pouští do projektů, se kterými dlouhé roky nešlo hnout. Překážkou byly především složité majetkové vztahy. Některá místa už se podařilo získat a proměnit, další přijdou na řadu. Co všechno se v České Lípě změní, prozradí starostka Jitka Wolfová v pátečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
9: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. odpady@hlavatý.cz.
10: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
11: Centrum Babylon.
12: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
13: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

fakt, doznívá nám tu Sia minutku před 17:30 a my už se můžeme pomalu začít těšit na tenhle víkend, protože ten už je opravdu za rohem, čtvrtek, malý pátek, znáte to. Každopádně zítra startuje Summer Party, třetí letošní, vy se přenesete opět do té letní nálady, prostě i ten poslední prázdninový víkend, letní víkend si užijete se vším všudy a hlavně s tím nabitým playlistem na 1000%. Před námi kousek One Night in Ibiza. Už jsme se tady společně řešili minulou summer party, že je to docela trend vyrazit na Ibizu na jednu noc, nebukovat si žádný hotel, ale opravdu přiletět, jít na party a zase odletět. Tak, jak to vypadá v tom letadle po té cestě zpátky, nechtěla bych to vidět a klobouk dolů všem letuškám a stewardům. Teď už ale tenhle skvělý hit, tak se ho pojďme užít.

0: Nickelback a Gotta Be Somebody právě teď doznívá. Vás už za malou chvíli, a to od 6 večer, čeká opět večerní speciál, který si tenhle týden užijete takhle naposledy, protože zítra už si budete užívat summer party, takže dneska si to užijte ve velkým. Dr. Alban, Elton John, No Doubt, nebo taky Lightning Seeds, spoustu toho je přichystaného, takže buďte s námi, víte, že tady jedeme non-stop a jedeme tady jenom pro vás.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4, již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
14: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
15: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
14: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
16: Co to zas Popajsku je za pikle?
17: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Adele a Someone Like You. To je kousek, který nám dozněl právě teď Eterem Hit Rádia Kontakt. A doznívá i odpolední show. Kamarádi, my se uslyšíme znovu až v pondělí. Zítra se uslyšíte s Jirkou, ale my se uvidíme na Hradech na Bezdězu. Budu se na vás těšit, užívejte a mějte se. Zatím čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, za Vilémovem na Děčínsku směrem na Dolní Poustevnou se srazila dvě osobní auta. Vozovka je průjezdná Kyvadlově. A taky pozor na trase z Nového Boru na Zákupy u Svojkova. Z důvodu nestabilního svahu je tady omezený provoz. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952 a přeju šťastnou cestu.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten.
4: Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
4: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
4: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
6: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord. CZ.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf Asociace autoškol Aleš Horčička.
10: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
9: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: V průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha na východě a severovýchodě, skoro jasné ráno, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji. No a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků. Postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
12: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80., 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Na Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvího krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milénia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát, tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Šrotramš, to je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáč. Ramš, výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš, Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět, šrot@ramš.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
9: tisku.cz. Náplně hned.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
12: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
13: Každý den přináší nové výzvy.
12: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
13: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
12: Více na práce Ontex.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a Ray J předělali známou píseň Phila Collinsa. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Owner of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěná na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Rádiu. Tak i takové budou příští minuty.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Poslední táborák léta?
8: To jo,
7: ale s basama. Páteční 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer. Hit Radio.

0: Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hit Radio. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
0: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
9: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
8: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
10: Každý den přináší nové výzvy.
11: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
10: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
11: Více na práce Ontex.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost odlétat, tančíte právě na tohle. Entrance se přispěchali s písničkou D.I.S.E.O., jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nosty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin', i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio. Woo! Little Nasty Girl.

0: tohle fantastická melodie, kterou jste určitě poznali, Bryan Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie, Shiver, taky Love Message, to je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie, tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Annex SRO, www.autoannex.cz.

možná už jste v kinech viděli s ním McMichael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson, Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to k playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer.

No tak tohle je opravdová klasika, Rick Springfield, Jessie's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deborah, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss. I s tím můžete do konce hodiny počítat.

Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, nalaďte si nás zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I got a feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer. Hit Radio.

0: whatever.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.